Mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare tu, mare